0: Zimitsch in der Bobbildung, Naschestschir, Ahojenje, no, toje Kuske, Sportowanje. Wir gehen sich im Wuder zu Nasche, Hujimne, Rubriki, Bola, das zu mein Heduschkaras, Kelko, Energie, Poprom, Schirachu, na Instrumentsche, Pschetrebamme.
1: Crescendo. Hujba, Krotko, a Svotko.
2: Hujinje, Wupruja, Vieselowe, Chueku. Wubuja jeho kreativitu a pomha koncentracii. A co lepší podla, so tyž ještě kalorie spala. Kelko to dokladne je, odvisuje od instrumenta a člověka samého. Jako příklad zamysl raz v osobu, když váží 80 kg. Pískajo hodinu při klavírie, by so něče 200 kalorií zubilo. Podobně je to s huslemi, trompetu abo při dirigovaniu. Ke přirunaniu, hodinku so vukodžovač pačičevo jenož niedže 160 kalorijů. Runje telko spališ, když sedžo piščovku, abo gitaru raješ. Bole športové su ličby při bubnovaniu. Hač do 320 kalorijů so tam zubi. To pači tež za pokodových hudžbnikov, kýž marširuja. Vo sebe dujerju, když so potom bubna. Ve rockové abo metalové hudžbě tak pravě vůcechnuje, spálí samo hýště viac. Hač do 400 kalorijů. A když hudžbník přibíjadle přidatně hýště zpěvá, samo hýště viac. Příčina za to šo leží v tým, zo něje hudžině jenož dělo s postami. Džeržině čeva, koordinácia a hustody hýbanie celého čeva aktivíruja muskulaturu a krýny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorio svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hýšče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudžinie se športovými družinami přirunovač. Hodžina džogovania přetreba napríklad nekak 800 kalóriu. To žaden instrument nedocpie. Přiušim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čelo.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
0: So mein Heduška je nám predstavil, keľko kaloriu přiraču na instrumente spaliče. Čo sa čmičinu do napu šestčechie.

Signature den Potsdamer Generalschutzschiers, das Serbski Chvirilich, Jetscherale Serbski, Ketuski, Vosadach, Svijin Bože Hoči, Vas, Veči, Voš, Tušnije, Hišče, na našu internetu stronu, abo tiež do našich sociálnych sečov poladav. Tam sme vám všelaké impresie čerovšeho siatoho dňa ze Vosadov, Vosevili. My struji máme v obraze ze Spančic-Kukova, ze Sralbicka, ešte ze Sradvoria, no a štušce si načítať, što má to ze stými nebies sami po takým s tým baldachinom na sebi, abo tiež s demonstrancu tu nech poladne to runia do našej app MDR Serbia. Tam sme nikotre zajímavostky znosili a nimo toho zoniče tiež. Kak so svičin druže menuje. 4 menšine po cibilky našest.

0: aber schnell so.
1: Mein schönster Günther Wink, es ist Drewzo.
2: Tschakaj na knieza, buď dobreje nadzieje, a posiln svoju wutrobu a tschakaj na knieza. Marta praji Jezusej, knieže, gdyby tu był, mój brat nie by umrył. Tola tyś nitko wiem, so tebi bud da, wo czoś budziš jeho prosić. Čakaj na knieza steji v ochranovskih hesvach. Stare přísvovo nam praji, dobra věc treba kvílu. V času, v kotrimž so svět na nové vášně riaduje, dyrbime čerplivost mieč. Najprede dyrbi stare skončene byč, so můžeme znova započinač. Najdrohotniše bohatstvo čvověstva je mír. My kčeščenjo sme namovjeni nic s brunjemi, ale se svojami vo mír vojovač. V našej cirkvi svišime bohužel malo svovo za mír. Ljube knježe, ne daj nas tak dlho na mír čakač a daj politikarjam, viac samovitosće za svijet, naš kraj a naš ljud.
1: Dobre, Günther Wink, es ist Drewzo. Wenn er da kua samovitosće srpskeho evangelskeho zvjazka.

0: Unser Tobi.
1: Weh, weh, weh. Wir da wieder musst a Wunamagangi.
2: Mulka Halla, na Jessac Tissac Vuji, Schize Stanu, Platzaja, Aviskaja, Husaca Koža. Tolle doživi skire na koncertach a nic na wiedomostnych konferencach. Tola tak je so stało kunstydženja na letnym onkologiskim zetkanju USA. Tam šetsta ichu sledžerjo a sledžerki usledki studije z novym medikamentom přečivo raki brušneje slinice, nimsce bauchspeicheldrüse. Je to češka forma raka, kotraž ledma na terapie reaguje. Samo ze chemoterapiju pacienča zvětša biu nešto měsacu po diagnoze zemreja. Příčina je protein s jménom kras. Tutun riaduje rozčenie a džilinie bajnkočile a měl poprav měnož nakvílně aktivny byč. Při raku brušneje slinice pak je protein mutácie dla šun čas aktivny a dá rakové bajnky bez hačenia rozč. Přesli džesatkýžno spýtaja farmaceutky a lekarjo mutirovaný kras zaso neaktivny činič. Tola jeho struktúra je tajka, zoso medikamenty z ním pravie zjazač nemoža, z čímž nemoža jeho zadžarženie vobliuvač. Runie za to pak jeso netko skunčne kandidát namakal. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z ním vobdžili so 500 nasmerč korych osobov s metastázami a bez vúladov na hojenie. Pojeca z nich dosta medikament, tam na pojeca chemoterapiju. Vúsledk pacienta s novým medikamentom bychu přerezku dvojce tak dlho živi. Oni po spočatku studie přerezne hišče jace hač cína či měsacu přeživichu, porno jenož 6 měsacam při chemoterapii. A tež čas, kotrimž je so stav pacientov nakvilně stabilizoval a korošť zadržava, so od cí na 7 měsacov jace hač podvojí. Při všim, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka vec byč. Tola po ledžesatkach polnych přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrež dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajki vulat je sledžerjo a lekarki na konference k dojemu aplausi ponu.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: Bis in der Rubrika Smirchinom Winkom, Menschino ische Bottom, ihr will knasse Dom.

0: Osami Chinodo Napo, sedmiche mezvoča nam dojštop, še rađadiš. Ja poladam domati o mezvoča, na to on polada kašteki kutni polcaji.
1: Polícia z G.
0: Papere, brošu, pojče moje von.
2: Genau, tak jo. Na autodroze 4, das Mira Sorelca, mir spočnicu a ohonom, je sopši nakonem auče, začarauším vopruč kolesa buknova. Džele buknene je vopruča z lečachu bondo pekaveja, kiž bi samsen smira popuču a auto vopškodžichu. 10 euro škode nasta, ale zranene nichtu nebu. A ve slepom, tam je 40-letný muž sredu poponio ilegálne na industriu přestrinien štompuščiu. Stráža policajská revíra přikvata, to chcúšu mužu z dung štomaru nevodviesť. 10 euro škoda je nastava a netko sa revírová kriminálna služba s pádustvom zabiera.
0: A netko máte, že sa so přečenila, da to budále je zbušitko poriadku.

0: Tu veux mettre dans la prochaine mission? Nové možnosti nakupovania na kraju. Serbský volejbulový dorost abo vůbidžovanie honačo, to sú niekotre témy v junijským vúdaču Vúľatka. Júce sobotu pri podňu môžete tu vidieť, Milan Krojlich nám ďalšiu tému vúsevania netko hižo krutka skrutka predstaví.
1: Že Oskar dostane pláce, bola nás. Tu to by tam na tie desce klečeť. Rybe bude, buď sa dobrýka, a tešiť čo sa s tvojim kým.
2: Šulcký džen kajš před stoletami, skrutý disciplínu a kvostaniom. V Serbským šulckým muzeu v Stroži pola Hučine doživieja džensnýši šulario, kak to niede bie v takej mauej vesnej šuli.
3: 4 kruč späť.
1: 20.
2: Čvonka domy z nízkoho tovarstva Radiška Marlis Konjechtec v Šulckým muzeu pokazuje, kak niede tu vuknechu. Nimo písania a líčenia bie vážne praktický džel vúčba šulckej zárodže.
4: Des wird dubeli vidjet, kajke rostline, začo, što muž ja s tým činč, kajš byli ja vim, svojne tie žaubu varili, a vodajke vice, sirup činali, čaj, vizo, tak a tak. To sú oni šo naukliví šuli.
2: Sieghard Kosel je 1945 v Stroži do šule zastupil. Vumienenia za šulských nováčkov bych ju tedy prešo skromne.
5: Žiadne vúčbnice, žiadne žiašivky, jenož kredu, desko a bat doma s nimi staré papry sobo přinesli. Moje dla vat novin, tente krome vúrezali. Tak sme mi započeli.
2: To si dženstnýše riadonie, kýž Šulcký muzej vopytaja, vizojac predstajíč nemôža. Tež smerdžate samo zvárené čornidvo je za dječí dženca doživenie. A zonia tež, zobichu Stroža a tamnesy vokoho Hučiny, niede nimale ryze serbske.
0: Viace ze Serbského šulského muzeja v Stroži vidíte júce v Vúľatku pri podňu 12 v televízii MDR.

znáte jako Girlywood. Najvěřil jsou tam tojšto světosvávných filmů natočili, narali, produkovali. Kate Winsletová, běž die Vorleserin, nebo Jackie Chan. Ve 80 dňach vokovo světa pučovace a dundace a tež ve Girlywoodčeve zorecu zastavace. Nitko pytaja tam zaso za historický film Kompázo, to říká sobu skutkovacích nic ve vůných rolí, ale ve podlanských rolách ľudí, kýž tam po hasách dundaja a druhé věci potom tež činia ve filmě, menúce film má rád škunc 19. letstotka, pýtaja tam žony a muži, ale ze stojšto v obmiezovaniemi mužojo nemili väčšie hač 1 meter 8 80 byč dobieli tež tomu přivosovač zo him po času tež vosy cijaja. Net mieli žaden tatu abo nekaký hinaši piercing mez voči mieč a tež žonam je tojšto přikazu napríklad žane barbene vosy, tež žane piercingky, žane kumštne nohče, tež žane vosy barbene abo tež žaden solari bruno brune. To nemili byč, když můžete to šitko tež posvůžovač a odkniovač a prajč nie. Dajka, ja nesem, to ja ničo nemám, ale chcú sobu činiť ako kompáska, abo ako kompáza, potom môžete so tam ve zolacu přizeviť. Jeden to 5 dňov mili tam namiestne byč a to za čas vúľkých prôznin, jeli mače zájim, potom poľadajte na internetovú stronu agentúr filmgesichter.de www.agentúrfilmgesichter.de v jenom svoje a potom môžete si ešte raz všetko prečítať a snáno vidíme vás potom na Vulke Pvachče v kinovém filme Vulkým hollywoodským. Menšinou pod Sibylky na sedomie.

0: Kai Wulicene je napo vas mich.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Při Vaskovskim Nijovom lesu nastanje prinja doživjenska stacija Krabatove kolesovarske štešky. Tam má so za niečo 20 000 euro budka za vočastvenje s dvoričnými tafljami, vosebitými špielami a v obrazoj galeriju, k počavom k Krabatove bojicce natvarič. Projekt dostanje spichvanje z liderového programa tak Klaudia Štegličova od regionálneho managementa Hornjo Vužiska Hola a Hate. V nazemje má so tvarič klitu k spočatke sezone má budka za kolesovarjo a pučovarki potom hotova byč. Ve bio přichodnich let ma po dvou krabatové kolesovarske štěžky cokonje 12 takých doživenských stáciů nastač. V stolice Albanijske v Tiranie zetka son tuntečen dživa skupina svojanských menšinů. To je Federalistická unia autochtonych národných menšinů FUN z Dživa. Dživové skupině, kotřež předseda je Hartmut Leibner, přísušuje tež Serbia. V Tirani chceža se především z položenjom makedonske menšine v albanijske zabirač a z rolu národnih menšinov na zapadnem Balkane na puču do Evropske unije. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichodne tydžen v budešine projektuje dne. Kaj ščera informovahu vopčili so 170 šulorku a šulorjo 7 letniku Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šalakorých staciach sú nadavky spřijatovane, ki so ze živenjom a tvorenjom spisovačela zabiraja. Partnerojo sú Smolarec Knijanja, Nimsko-Serbske ľudové dživadvo, Serbsk institut, MDR Serbsky rozvoz, Dom Brezanec svojby v Budešinje, Serbsky ľudový ansambl a v Serbskym domie projekt Zari a Domovina. V občilnice maja napríklad post za Instagram přijotovač a figuru modého brigadovníka na fasáde Serbskoho doma vusledič. V Holešovskej Dubravce je konstitutina skakanský turnier ve všech staromných klasách. Kajž z džili nesvačanské jechanské dôrstvo vúbeďuja so jichaky a jichario so svojimi koniemi sobotu a nedželu. Jako veršk prizamtne so vúbeďovanie se zapšahami. Nimo prúvaniu zmiatež fórum viede a zábavu za dječi a svojby. Záradova zakských mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajný zviazk koniaceho športa. V Rulec Mynje nad Spreviu, kiž svuša do gmene Trebin, chceža dožite most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamknichu radičal je jednomostne na zajšnom posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislanja z Brizoki, pfačič ma to nešto viacač 100 000 euro. Rulec Mynje nad Spreviu je pola turistu voblubovane a poskyčuje mestrujem jezby s čomom abo pfavidvom, kajž tež kolesomarske ture. S ponovenjom mosta chceža v august započeć, a konc leta hotový byč. A to one bychu. Naše povestče, kýž namakače, tež na naše internetové strane, a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A při cínače stopňach so dále tež čuje po cvoj horní Úžice poprom pancate najpredaraz na ranie vostanie. Dženca v bjudnja vúľadame potom hneš zriedka svonco, přeco zaso sú tež švíle abo tež nevetra možné, vostanie vycikojte a živé slepo zaleze na 20 stopňov.
3: A stano môže z vás nikto doma do buňko poľadačky, ktorý je so najšvo dženca ráno, nechach do záhode na mokrú trávu. Na púčach si ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho piatka, to je kusk, kajš mostčíkové dženiko si dobe došli, tu si zase nic, 4 minčine po napu, vosmiche.
1: Serbský rozvoz.
3: Eko to školi dobi nádživo, tu si zase nic. Vidíte to? Ďaši ty pšivo suješ dále.
2: Jadu pekore, ty si tešneš tam.
3: 4 po napu, vosmiche.

menším svončku, že sa netrebujeme rečeť, ale skýre vo rejčím dešťu. Šest menším opona po 8 metie. Ten sa ráno bych môj sa s Matejom o tom rozmovili, što reka, když sa puchare du, pluskare, Matej najprv den nie ovidžo o čem ja rečú. Vy pak vieš, čo o čem ja rečú, když sa jara mocne dešťu je, potom treje tiež ta kapka drude tak na zemiu páne, že potom je pucha skočí, alebo pucha nastanie. Mnohé toho dáva dokoľa bokovo tiež viacere prajit, má niko praja, no aj když so puchare dešťu je, potom dostane švopet, druze za so praja, kež Karina Šoučina napríklad je na nás zvoniva ze Zdelan, dobré ranie vám všetkým, je prajiva, když puchare so dešťu je, potom so hišče viace dešťa so najnže. No aj to môžeme odfažovať, što je nám ľubšo, hač všinže vopet, abo tla dešťa došť a dešť zmieme v příchodných dňach tiež opravdže dosť, přeco zaso přes cevi dny má so dešťovač, malo svunca, má so pokazať júce drie, votrania kúsk a nedželu kúsk, ale přeco tiež zaso miešane s dešťom. Sedom minčinou po na po 8 a ďakujú sa vám za vaše informácie a jeli vám ešte ništo na vútrobie leží potom za zvonče ratľubie 0591 7 34 400, to je naše číslo přes čet nás

0: Pečdovo se mich.
1: Nabožne svoa.
0: Nadženca Günther Wink z Drevcu.
2: Čakaj na knjeza. Buď dobreje nadžije a posiln svoju vutrobu a čakaj na knjeza. Marta praji Jezuse. Knježe, kdyby tu byl, můj brat neby umrel. Tola tež nitko vím, so tebi bůh dá, wo čož budeš jeho prosič. Čakaj na knjeza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobra věc treba kvílu. V času, v kotrymž so svět na nové vášně riaduje, dyrbime čerplivosť mieč. Najprede dyrbi staré skončene byč, so môžeme znova započínač. Najdrohotnejšie bohatstvo čvovjestva je mír. My k češtenio sme namovjeni, nic s brunjemi, ale se svojami vo mír vojovač. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo svovu za mír. Ljube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakač a daj politikarjam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
0: Dobre, Günther Wink z Drevcu, v nadoku a zamovitosti Srbského evangelského zviazka.

To sa kúva do hudby v hudbnom pláne za poslednú zromadnú hodinu od 8 do 9. Aha, mide na vočerec, netreba žan kúte plán do rania. No, když nemáš dženca dživo, máš most čikové džim, potom je to OK. Što rinčeho hač začuč Anna Marie Brečner-Ritz. A da, to staj Lipke Cmanžeskaj, dana det a hagen, tak a znak. To je muž, kýž má neskýre tisac na oči. Písaných nešelagoriších Elton John. Vosom ičino povosim ich.

0: Če sa čmičino povose mich je, nudom jedna čmičino povose mich, bola da mi zastojnikam naplido. Ja poskam, što su mati napojedali.
1: Policija z G.
2: V slepom napšikvat, tam je 40-letný muž sredu poponju ilegálne na industriu i přestrení in štom puščio. Stráža policajská revíra přikvata, to chceš muž z dungštoma runie odviesť. 10 euro škody je nastavo a revírová kriminálna služba netko dla padústva sledí. A na A4, do smera na Zorec, mi spočnicu a ornom, tam je so pri nakladnem auče začarovším vobruč kolesa buknila. Džele buknenie vobruča z lečachu pon do PKV-a, kiž by v samstnem smere popuču a auto v obškodžichu. 10 euro škode nasta, ale zranene nichtu nebu.
0: 12 po pečich. Dvanače po osmich.
2: Ja, ty jo jene peč vidíš, Diana, hodaj.
0: Tam te peč runi skočivo, vieš. Nieke dvanače po osmich, dobra, nieče je savského. Musimo prede hižo s Matejom o tom Ričavoj. A v hučbe, to vy potom nesvršíš, že je pravo menči, ja bo vopročo tiež raz rady s spolcajami jemu popuču byl, snano tiež raz junu kontrolovau a na to smo so dojednavoj, zo by Matej kontrolovau hač šitkým popravom Varnovanska Vesta posve.
2: To me jemo zajmu, hač makujš jenu, poranu vulkoš, aber sind doch ein Decke Pschemauke, aber Pschewulke, aber hey, da wo mir das sein muss.
0: Hast du aber die Frau, die Party gerade beim Buch hier. Die Menschen in der Wille, Gnade. Ich gehe kurz. Stutt euer Dr. Taste, Miso der Rete.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvárnišču.
1: Dobre ranie, Bagaro.
3: Dobre ranie, Mišova. Nejeden sa krásny deň.
1: Aj, sme tu tento deň veľa docpili.
3: Ó, aj. Popravom sme náš plán sa tu tento deň ižo vodživali.
1: Što da je s nakladným autom? Čo dla vone tak okolo smali?
3: Poj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Evak to spotom ničo nebude.
1: Sme stopy za cebe podzasadili. Okolo cebe je vulke je ležonosče.
0: Tu prošu, přichodný stop.
1: Što to je nakladné auto? Je to la pjatk. Nedom je konc tyčenia.
0: Viem, ale moja liščina.
3: He, kajka liščina da?
0: No vieš to, la bagaro, so mám stajne liščinu s nadavkami, kýž potom odhučkujú.
1: Nakladné auto. Liščina za tutun tyčen je zaujistče dospolne odhučkovaná.
0: Nie pak, ona je prejč.
3: Prejč? No, kde to môže byť?
0: No, nemám žádne zdáče. To je hotová katastrofa. Liščina by ešte dajka dlouha.
3: Dočakaj. Tyto lahyša ništa dňu dlho, kajž bez vôve vokova jezdíš.
0: No, kajž bez liščine, bagaro, kajž bez liščine.
1: Bez nie, vysče nevieš, to máš činič.
0: Bez nie, nemám míra. Hače netko opravdje šo hotove? Drbju dale!
3: Vokomelk nakladná auto, přemyslujme raz hromadne. Ja držanú liščinu nimam, kýž bych odhočkoval, ale naše nadavky se spomjatkujú.
1: Ja tež. Tutun týdžen sme mieli nadavk šitke stopy za pot vokovo ležonosče nastajíč.
0: Haj.
3: A to sme nimale docpili. Ci stopy ešte faluja. Dobíš je po takým nedže ležomeč.
0: Haj.
1: Tobie za tutun týdžen šitko.
0: Viace nic.
3: Po takým přivez mi falovace ci stopy k džiram, kýž nedom vôriu. Dorečane?
0: Dorečane.
1: A potom je konc. Jatok!

0: Napudjewitsch.
1: Serbski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V stolice albanijske, v Tiranje, zetka so tutun tydžin dživova skupina slovenskih menšinov. To je Federalistiska unija autohtonih narodnih menšinov fuen zdžiliva. Dživovi skupine, kotriješ predseda je Hartmut Leibner, přisušija tež Serbija. V Tiranje chceža sa predovšem ze položenio makedonske menšine v albanijske zavirač a z rolu narodnih menšinov na zapadnem Balkanje napuču do Európskej unije. Při Vaskovskim Nivovim lesu nastane prinja doživinska stacija Krabatovje kolesovanske štešky. Tam ma so za nječe 24 tisac euro budka za vočastvenje z dvoričnimi taflemi, vosebitimi špijelemi a v obrazoj galeriju z počahom ke Krabatovje povedzce natvarič. Projekt dostane spichvanje z liderovaho programa tak Klaudia Steglichova od regionalnoho managementa Hornjo Vužiska Hola a Hate. V nazemje ma so tvarič kletu ke spočatke sezone ma budka za kolesovarju a pučovarki potom hotova byč. V biju přichodnich let ma po dvou Krabatovje kolesovarske štěžky cokonje 12 takých doživjenských stáciů nastač. Skladnostnje 110 národnin Jurija Brezana přivedže domovina přichodny tydžin v budyšině projektové dne. Kaj ščera informovachu vopčili so 170 šuloků a šulorjů 7 letniků Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budyšina. Na šelakorých stáciách sú nadavky spřijotované, ký so ze živinom a tvorinom spisovačela zabieraja. Partnerojo sú Smolarec Knijania, Nimsko-Serbske ľudové dživadvo, Serbski institút, MDR Serbske rozvoz, Dom Brezanec Svojbe v Budyšine, Serbski ľudové ansambl a v Serbskim domie projekt Zari a Domovina. V občelnice maja napríklad post za Instagram přijotovač a figuru modého brigadovnika na fasáde Serbskeho doma v Usledič. V Holešovskej Dubravce je konstidžinja skakanski turnier ve všech staromných klasách. Kajš z džili nesvačanske jehanske tovarstvo vubeđuja so jichaki a jicharjo ze svojimi konjemi sobotu a nedželu. Jako vršk přizamknje so vubeđovanje ze zapšahami. Nimo prúvanju zmeja tiž forum vede a zabavu za džiči a svojbe. Zarado zakskih mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajne zvjask konjaceho športa. V Rulec Münje nad Spreviu, ki suša do gmene Trebin, chceža dožite most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamknichu radičal je jednovostne na zajšem posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislernja z Brezoki, Pfačič ma to nešto vjacač 100 tisac euro. Rulec Münje nad Spreviu je pola turistov oblubovane a poskičuje mjestrujem jezbe s čomom abo s pfavidvom, kaj šteje škole svarske ture. S ponovenja mosta chceža v augustče započet a konc leta hotový byč. A hotové, to je dobré heslo. Naše povešče namakáče tež dále na našej internetové strone a v našej domotní app MDR Sávia.
3: Ja som tie hotová na úsmužu.
1: Vedro.
3: Niky, ty navrdešte.
2: Najpši tajke medre, no pancate, cínače stopňu máme dále. Vúdešťuje sa netka ešte takhle náranie dopona. Potom zmieme dženca zväčša dželám ročele v biu dňa. Môže tež sa raz porímať, abo dále podešťovať s blakami. Vostane tež vici kojte a živé slibrote zaleze dženca na maximálne 20 stopňu pohony v Užice.
3: Nicichu tež, tak som mi čora ešte búja ratari opravili synu dživa dželčakajčemu, ale nie, ladajčemu příchodne. Týden to tak. Co týden taky vynojete vědro? Ulce ničo nebude s synom, dživaňom, já nevím. To dneska ničo nebude, přijom týden ještě. Na drohách se ničo nestává. Tyž so ulce tu ve Serbské Vůžice ničo nekopí. Já můžu rád lůbějš raz aktualizovat, dokáž já vidím minuce zoju runeteka. Smuška jedže, nie, za nás nic. Dobrú jezbu do džencišho rania, jeli máte niečo na útrobie, potom so přizivče 0591 734 alebo tiež přes čet.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 menšiny po napu dživečiche a máte celé zdvorlivé odzbyny.

Dženca koncertuje šulerio budyskeje v okresnej hučnej šule v nemsko-serbskim ľudovym dživadle. To je tak rec zakončenie šulského leta a viezo chce džamoči hučbnici tý šitkým hosťom pokazať, što sú v bihu leta tak derie naukli a nadžia so na přečelný přiklesk. To runia dženca ešte prošenie vo cioch na dvoru v Svedžin do Serbského muzea v Kočubusu téma je vonie modročísť s přednoškom a praktickým opetovaniom a uspetovaniom hučne vo vrúbi popodňo Jake Švác. Vohňová vobora Nebečice přeprošuje všetky deči staršej džedov a bouky na džičace Svedžin. Júce je popodňo dvima stát, přijde poče, dobrovoľnie vohňové vobory v Nebečicach. A zavěšče, říká tam těž voda máš, když tam vůjke prskaně bude nádžio mne vědro těž to přetraje. A potom poladáme do Austrijské, když chceš se tam doječ na pasionské ry, to bude od 26. do 30. junia, odmije so putnická jezba do austrijského Sankt Margaretena, tak voko. Zajímce muža so pola Šmitec, Švácec, vozidvůnistva, přizivit svojště svobodný měst na poteky, to so vůdaní, šako tam tež pasionské rive austrijské vopetače. A potom poladáme tež ještě raz na jucíšu sobotu kulturná zároda serbského ľudová ansambla. Přímostče Mira víta svojich hostčí dvojka Helena a Jan. Tam koncertuje tej jucí večer na po 8.

0: Nábožné slovo.
1: Mladenca Günther Wink ze Zdrivcu.
2: Čakaj na knieza. Buď dobreje nádžije a posiln svoju vútrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusej. Knieže, kdyby tu byl, môj brat neby vumril. Tola tež nitko viem, so tebi bôd dá, wo čoš budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobra věc treba kvílu. V času, v kotrymž so svět na nové vášně riaduje, dyrbíme čerplivosť mieč. Najprede dyrbí staré skončené byč, so môžeme znova započínať. Najdrohotnejšie bohatstvo človiestva je mír. My k češtenio sme namovieni nic s brunjemi, ale se slovami vo mír vojovač. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo slovo za mír. Ľube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakať a daj politikariam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
1: To praje Günther Wink ze Zdrivcu, venadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: te prednje so majsne přečitala. A přečitaš, jo, teke ve studnje.
1: To pak ja pičku hinac vyžim.
0: Mežno, tato, ale se ty južo raz byl plašoty Ramony na prozdnina.
1: Beško mi ta mama do toch mest hišči dovoliva nejo. Beško.
2: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajča rano tam zachopil?
1: Och, nico by se přeci namakalo.
2: Ty mi zivšim ještě nese ulicovava, což čo petom vedňu gytovali, Marianka.
0: To je bylo celo okej. Okay. Sme drogovali, baslili a samo v kinje pebili.
1: O, v kinje som ja teke južo raz bo.
0: Jo, tato. Ale miastem pokazuju tam celo nove filmy.
1: Jo, ta teke na pšaudu vjona, Marianka.
2: A pen, co hyšči, ja minim, vega ste tam bivi cevi tyžin.
0: Som ga južo ulicovala, co sme cynili.
1: A Sora například? Což čo Sora getovali?
0: Dobudnia sme s Filipom obrazy melovali a šota Ramona jo musela gedaš, co sme melovali.
2: No jo, a petom?
0: Petom jo šota Ramona objetvariva a my s Filipom sme gedali, co jo to bylo, co šo vena variva.
3: Redne ferie plašote Ramone su to byli. Z čo vy vaše ližojske ferie južo planovali, lube Žiži? Jan miasec ušči, pönjo tak daloko. Ale nepevi, žicim vam redne konc tyženja.

0: Stress?
1: Ja, sehr.
2: Somve kafeterie Dolnoserskega gymnasia, Uknikojska firma, Nikosove guslovanje ugetojo za se riu za senioru. A to groni nepere, živo.
1: Mir ist Gronny Lines Pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
2: Linesio jadna wird nikakt wajas chauchniko jadna z tego letnika, kotareš živaju v tej firmie. Druga jo Emilia.
3: Ich bin Emilia.
4: Hallo Emilia, dobro žen.
3: Dobro žen.
4: Co je tvoj narok, žence?
3: Som ho, při einlas. Gledam až kuš luže zu přizevjona.
4: A to jo viele luži, kak viele přiža žence?
3: Žincami máme 100 a jadnáscho luži.
4: 100 a jadnáscho, to je rekord, aber?
3: Jo, to je rekord, dokoláž, všetný raz, my jsme měli jadnou 100.
4: A buža žinca teke rejovaš?
3: Jo, buža mě teke rejovaš. Jo, já se lím věle na Annemarie Polku.
2: Kostši pak ještě kafé piju. Já se nimi Anet a Mario Sternbeck. Wenn ich der Jujo wesse, mir raz pedla a kronite zokotla.
5: Ganz freundlicher Service. Und dass wir auch mal tanzen gehen können.
6: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe. Und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
2: Seit dem Stütze Wiele Protze, Gronny Josefine Werginoitz, Jadna wird Dvio Chefokovo Uknikoiskeje Firme.
7: Muss man abschickwart Wiele Ukniko organisieren, was? Stokulasch Tremmer mit Pommerz, A Teke Tückeins, Nasch Lednik, Piazza Tückeins, Sa Seniorowe Kaffeeunia. A teke treba me piša, jo, a dobro muziku, a blida, a stove.
4: A to šikno v lihem casu, po šuli.
7: Jo, šo je.
4: A co je tak to največje upominanje, also herausforderung, znaš, za tebje?
7: Mi smo šikne 17 let stare, a mogi raz to je vjegin češke starstvo. Mamo teke druge hobije, a pen upniki ja zu der Schule hisch a ho pomagasch.
2: Kusta ruka jo trebna. Schulska firma zbiera penise za abiturne bal ve pšidu cim leše. A ten jo drogi. Nikak živeš a čišas ča tisac euro muse zapvašiš za bal mis čenskej hali. Za catering, techniku, security. Sogodla muse to byš tak droge. K tomu zakronit septari za uknikojsku firmu na gymnasiumje gidu kabisch.
8: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abi-Ball sein. Und das ist was Feierliches, ist ein riesengroßer Lebensabschnitt und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander. Und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist? Wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird? Also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
2: Se sedem jaset abiturientami plus göstči njamaju ukniki viele alternativo akom jesčensku halu. A be košte za kuštega uknika ponižili pševježo šulska firma viele projektu. Tuchelu nevi WC uspěšné projekt Joria za senioru. WC jako 700 euro na Rio zaslužují. Dvažasča Rio jsou plánovali, ale samo to nedosegají.
7: My jako ukniky musíme také abiturní bal zapvašiš, a také naše familie, a také třeba my kooperácie.
4: Jak vele musí veni zapvašiš ukniky?
7: Jinto zapvašíme 5-6 euro semestrie.
4: V semestrie, ve máš z Zürich semestrie, also 200 euro za kuštěk.
7: Jo, šoje.
4: Máš a kuštěk se to leisten?
7: Ja, mir ist so wie teuer, wir gehen drogi, a togot la zinime, nasche rejovanske Kaffee und ja, a nasiame se, asch, mejame te pianese, das jetzt lebt, das.
4: Mojo to bisch, asch pon ja, ugnik, gronni, sorry, teuer mepsche droge?
7: Ja, ja.
4: Lenniert das Götter, teke?
7: Teuer, wir gehen Götter, alle, sme, jelle, vetom povidali, a ja, nie wiegim drugu, mejnosch.
2: Nennt ihr Tag daloko, Rea se zachopio.
9: Dobro žen a vita šahok nam na Dolnoserskom gymnasium. Me sme Jette a Josi a sme žinca vaše moderatorce.
1: Auf geht's, mach an.
2: Josefine Werginoitz ugleda jasova. Žinca išna Rea jo se raživa. Ve mysli jo abiturientka pak juža při přijducem zaredovanju a ve na ulici jo ve čišča ako láže na něj.
4: Jo to tak, zacu bajoš ty ten čišč?
7: Jo, pšau je dokuláš, že vám například teke na koncu týženja a ja som z Emiliu Fienbergoitz Vietnica uknikojskeje firme a to jo velike živo.
4: Máš ty zase teke to zacuše, to je vše věle?
7: Morgi raz, jo.
2: Gostši pak vetogo stresa nic sobu nedostanu.
0: Oknikojska firma Dolnoserskiego gymnazjuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uskonił Gregor Klim. Przyduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gasz cośo przysz, a abiturientam pomagasz, musisz obysz malcnie a se przyzjawisz. Tożo przez telefon albo e-mail.

0: Luštna serska gromada, to jo dobre słowo tek za pšidu zu wiec. Miastym su zawiešče južo dojšli. Janšojska domovinska kupka jo se žinca zajča udawa na napšaudu redne uliet. A to do českeje stolice, do Pragi. Žinca zajča jo bus vtjev ze skoro 50 vesanarkami a vesanarjami. Krotko do jespe sme mogali povedaš z jadneju ak jo pedla. To jo Janšojska Klaudia Ševelisova. Ju som šašava, co maju predk.
1: Na, my sme to ižo dawno planovali do Prahy jezdič, dokulaš, co my si Prag pobladaš a tam dobru zromadnosť mieť. Víče nedom chceme tún serský tovaristvo v Praze zetkáš a tam náš Pavel na nás čaká. My sme hižo jelgenársky na to.
0: Pavel, to je Pavel Kuška, von jo zvonk tovaristva přijašelu Serbo v Praze. Před lietami jo byl v Janšojcach a tam sú se spřijašelili. Ninto skońcnie se zase smakaju. Zawistče, zeju Janšojske teke sasku drastvu sobu a budu venje přes miesto dundaš. Pön budu víče teke ve vesebnym restaurangje.
1: Jo, planowane jo, aż sme víče večo ve ufleku. A tam sme skazali menu a sme jaranarski na to. A tam tome tež v serskej drastve nastupíš. A to je tu najviacej znaté restaurant v Praze a kujšte, když jedži do Prahy, tu in Dürbi junu tam byš.
0: Až do nežele budu v Praze a Klaudia Ševelisova hyšti nám groni, dla cogo se nin nevece vjaseli.
1: Na zosme niento to docpili, zosme zromadnie a zo mamy wielki bus za to a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu a bachtaniu a na zromadność.
0: No pen, dobry czas a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

Tony Bennett, My Favorite Things was herskem Programm je. A juž jo náš zgromadne cas mimo. Startujšo, der je do końca tyženja, neže lus my zase za vas tu. A v mjaze casu my žošo teke naše povestči a přinoski v internete cytáš. Mojo mě jo Diana Šicová a ja se nintoch rozšoknujom. Mišo se der je.